Michał, chceš je dospěval na tom 5 menšinu pojednačiť a kajš nedželu s vašňom, zladujeme najprv ešte raz na zajšu týždeň ročo, štož nastupa nekotre povestče srbským rozvosu. Pondželu bie šako prvný deň nového šulského leta a to informovachme vo ličbách 5. letníka. Na 4 srbských vyšších šulách a na srbském gymnáziu Budešinie je dohromady 186 šulokov a šulorjov, cí menej hač loni. V Ralbicach stúpa ličba od 20 na 28 a Radvorju od 38 na 44. Nešto menej dzieci v 5. letniku je porno tomu ve Voklecach. 32 miesto loni 36 a na srbskej vyšej šuli Budešinie 22 miesto loni 30. Na srbskom gymnáziu Budešinie maja cioch jadoniach 60 šulokov a šulorjov, što iš sú 5 menej hač loni. Vo sebe jasne stúpa ličba šulorjov a šulokov v Zorejskym okresu na vyšej šuli Nemsko-Srbsko šulského komplexa Slepom. Tam je 63 dzieci v cioch 5 jadoniach do nového šulského leta štartovalo, loni by ich 46. Aj pondželu večo potom odmieša so finále letušeje beachvolleyballovej tóre Radia Zadkula Srbská raketa, rieka dobečarské mústvo. Aj mústvo okolo Tadia Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze dobe prvý raz pokal, niedže 300 ľudí bie na finále tóre do Mivočíc prikvatalo. Nimo toho informovachme svojich sluchárjov v útoru ráno o tom, Zoma ve Vulke Dubrave, ač do leta 2020 medicínsko-zastaranský centrum nastač, a to tvareniu nedešeho krajného ambulatória. Rada zvierska gmenu Radvo Vulka Dubrava Malešece je kooperacijske zrečenie s investorom obsamknula, kýž môže so netko vospechovanské schritky za přetvo objekta pracovač. Tež Budešinie ma so bôze za so Vulce tvarič na kčižovanišču pri Srbským ľudovým ansamblu, maja so sred septembra tvorske dživa za planované kružno vopkat zahíč. Chceže ako prvne kežu na rušku podľa ležonosť či ansambla votorač. To má so od oktobra hač do konca leta stač. Kajž mieščanský zariad žili, doby so vopkat za čas tvarenia trie vobmiezovač, ale kšižovanišťo dosponie nezaureja. Popravne dživa za přetvor na kružno vopkat planuja potom hakle od nalieča 2028. Ale dále do leta 2027 poskyt k zorabistika popuču Srbského instituta pozitívneho otvosa a silného naprašovania dla kletu dále viedu. Leca sú vedomostnice instituta, kajž tiež sobudživačerio Srbskej centrálnej biblioteky a Srbského kultúrneho archíva svoje témy hižo ve 38 miestach a sach horneje a delne užice predstavili. Tovarstva, muzeje a ďalšie kultúrne zariadnišťa Sakske a Braniborske môža ižo netko prostve vo zariadovania, tež za druhú polcu leta 2026 abo za leta 2027 zapodač. A špatné povestče, mejachme piatk z Voklec, miestnanosta Klemens Poldrak je štvrtk na posiedženiu gmenskej rady v Ozeviu, zo sú silné dešče júliu na tvarnišču šule vulke škode zavinili. Pinca bu přepvajvena a vo sebe na tepenu, na stavulka škoda. Trochu jaju na niedže 300 000 eur. Netko čaká gmena na posudk zavieščanie, přiušem pak planované dživa dále beža. Dženca, žane silné zlivky neočakujeme, naopak skere vele svunca, ki so předušem potom popodňu a na večer pokaza, ale ostane přijomne pri nekak 20 stopňach.

kaj šrunje. Prajene džedženca dale ze serbski kopajncu, respektivnje hakle lus za novo utvorene rajne zjednočenstvo Nebelčice, Ralbice, Pančice. Na pojednej štartuje do zromanje premjernije sezone doma Nebelčicach přečuva rajnemu zjednočenstvu Bjela Kunostrov. Potem raje potom Cioch, prinje koparske mústvo športove jednotky Nebelčice přečuva hosčom z Minakava. V Radvorju raje tamniša rezerva dženca připonu jedni, přečivo druhému mústvu Soro, a v Cioch potom prinje mústvo přečivo celky zeleno-bělých Sepice. Druhé koparské mústvo športové jednotky Kroštice nastupí dženca poponu Cioch ve Vůžnice a prinje koparské mústvo športového tovarstva Marijenie Vězde samsnem času potekím Cioch doma přečivo FC Vůžice, rajnemu zjednočenstvu, kotrež raje nadrozný Rabuce. A potom maja domácu Lipšinu poponju Cioch Ralbičance Sokoljo, dodelan přijedu Kopario z Bukec.

0: On je klasiker serbskeho basnistva, założa modernije serbske poezije a před cjomi dnemi, torika 20. augusta, je mjel svoje posmrtne 170. narodnine Jakub Bart Čišinski. K tutej składnosti słyšiče netko vusovanje, fičo serbskeho rozvosa z leta 2006, spera Madlenki Šočic a Mirane Cuščeneje pod heslom Čišinski bez klišejo. Dajče sebi ljubič.
1: Čišinski, on bi kapan v Ralbicach a je...
2: To si mesi misliva, mi vutroba so vočini.
1: A je tež vel listu z praji domoj nas...
3: Po nim jo sarska šula v Bančicach.
2: Mi se te vas ne absolutno ne ljubim.
4: Lipio, pomnik.
1: S Jakubom, Bartom, Čišinskom kombinuju.
4: Spisova české.
1: Sto postatne narodnjene.
5: Ne da tom tež piju.
6: Ste reču cve živenje so spina. Čišinského dječatstvo.
7: Kak rád na tebe so, kieška mała, dopomňam, čiž sem od mačarie, svodke, spievač vuknev pačare, a čiž vouka je mi bajky bava. Čiž sem byskotate voju bruky, hanjal zamietelom písanem, a čiž hop, mi dypal zorno z ruky. Duch mě žomovate, čiha vieska, nosy k tvojim cecham svomianem, tyž houk svieta vokom je net kreska.
8: Čišinského kolebka stejí v Kukovie. Jakub, najmoče dječo Bartec, svoj by so tu dňa 20. augusta 1856 narodži. Sotra Heinža je 6 let starša. Dvileče starší brat Michal převozmie pozdišo malú živnosť staršeju. Jako dječo nožkuje Jakub vo sebe rád do Votrova k fáre Jakube Hermane, přivúznemu Bartec svoj by. Tež pozdišo dostane od neho niekotru škúli rádu a financiálnu podpieru. Po vopeče Niemskeje kloštorskeje šule v rodnej Sö daštaj starše Jakuba 1869 do Budešina na Tachanskú šulu. Leto pozdišo přejde do katolského vúčarského seminára, čiž vúvúčuje sa prvný kroč v mačarštine z jednej hodinu v obtečen. Jeho vúčar serbštiny je 37-letný Michal Hornik.

0: Praha. Vliv słowianskeho sveta na kowanca serbskeho seminára.
1: Kračenej přes zvotu kvatam Prahu, stupam žadosčive přes dvore. Staré múrie, vieže, kamory, zainženosť mi vozjevevia nahu. Bolesvau se skreju haša zvosče žahu, kola píše šulu listinu. Viacvau susom škita češčinu. Rudolf vjezdarjuje s tychom Prahu.
2: 10 let od 1801 a 70 je Jakub Bart v Praze živý. Najprve jako šulia nemského Małostronského gymnázia a pozdišo jako student teologické fakulty. Za čas Čišinského je Praha najvážnejšie vukovanské miesto za serbských katolských duchovnoch. 10 let byl Jakub Bart v serbským seminárie. Svoje

0: Njech skutki rěča. Čižinského nároky na lyriske tvorenje.
1: Hižo ze svoj prýnje zbierku kniha zonetov, kotraž v Praze nasta, so Jakub Bartz od folklórneje poetiky odmezuje. Jeho mieritko je basnistvo klasických formov, kotraž tež v jeho dalších 12 zbierkach nespuští. Preto zaso kritizuje nečisté rymovanie svojich předkadníkov, tež Andrea Zelaria. Také menenie pak so od väčšine odpokáza. Ironisce menuje so basnik Nietko Čišinský. Z lista Čišinského na Adolfa Černého.
2: Što ješ môj pseudonym nastupa tole? Nedom od spočátka som přestřehané a smiešené byl od sobou studovacích sobou. Hošachu so na mne, zo chcú šitko liepe znáč a vedžeč, so mám vujku hubu, zo chcú přeco poručeč a šudže postaječ. Mi so veršovanie nespodová, kajkež Čišinský do sveta zvoní. Svoja perchotajú, kajštež skoba husoso a cúzbyk nám rád honí. A tež dovočítaš jeho piesne duši juskoce a duši boli. Nietko čísne, če do jastvu čísne, nietko do nebes, če zafifoli. A to z kojždej kniju byla hore. Młodych všech nám zaviarčí, když baju basne vám vo bovie kajkým z more. Božo, pomaj Čišinskému, praju. Lubi ľudžo, dajče byť vse jeno. Neriad mojich basnev zmeje tráča dovohyšče, když ste vyššia meno druhých davno spadne vedotváča.

0: na cudze brjo mě žoma zdrje. Čišinski zvonka v Užice.
1: 20 let ste Jakuba Čišinski v cokvinskej službe, 16 zvonka srbskej v Užice. Po krótkej službe v Ralbicach a Radvorju započne so 1887 jeho odiseja po nemských osadach. Šerachu, Drieždane, Kamenica, Radeberg. V Šerachove vostane poudra leta. V leču 1888 přistaje so Čišinski při Drieždanskej dvorskej cirkvi. Hustišov opetuje v sakskej stolici bydlaco Bernata Krauca. Sapski komponist napisa k viacorom tvorbam basnika melodiju. Přes Krauca zeznaje Čišinski česku spivaku Terezu Sakovu. Jej vinuje svoju cejču lirisku zbirku Příroda a vútroba. Niekotre škúli z cirkvinskej vyšnosť česo na tým postokuje. Tež Drieždane dobi Čišinski vopuštič a dostane v 1806 a 90 prúbstouniu v kamenice pripokazanú. Rozestajňa má tu vo sebe s předovzačelemi a zastojníkami, kotrimž samo vouče voły nadáva. Posledná služná stácia za Čišinského je Radeberg, kdež má vúzke přečelské styky k českým a polským dživačeriam Šklenčanie, však môže so s nimi v ich mačaštine dorozumiť. S predovzačelemi má znova vúšparania, dokež ich na predovaniach zjavne kritizuje.
0: Za serbskú literatúru je môj exil fenomenálny. Čišinského kvostanie.
1: Dvojce doby sa Čišinský cirkvinské služby zdač. Spočat k leta 1806 a 90 zčele jeho cirkvinská vyšnosť na 2 mesiace do kloštra v Zakupach v Severnej Českej. 1901 doby do hojania za alkoholika do Waldernbacha ve Westerwalde, kdež přebyva 7 mesiacov.
2: Zadžire, do kotre je štyknič cechu mě studžen vútvoriva čerstva je so, z kotre je špiesen živenie a pichu se čeraniet a zvoní přes kraje. Když na mne kamien dohoršče se zachu, když jako vichor se by mročili. Mí nevedro na trohu znava lachu, z nich piesen vukče z pichu tučili. Aj, govario v moje energie, džak meče moj, najnutornejší džak, nech trochu boli rátež ironie, kiš skúzli domiedu svých hubov žvak.

0: Viacač 800 básňu je nam Jakuba Čišinski v cínače zbierkach zavostaju. Prenia zbierka
1: Kniha zonetov
0: nie je jenož novum jeho tvorenia, ale zrodzi svět básniskych formov hornjoserbskeje poezie z cva. K zonetam přida básnik
1: formy,
0: kajž sestiny, madrigale, triolety, epistole abo epigramy. Słowa serbske w jeho rymach mocnie zvonia a šumy cunio honia.
1: Příroda a vútroba
0: votuča na vúkach, v lesu a na polach. Pod hviezdami tajna melodia borboli a duši zaboli. Čišinského
1: serbske zynky
0: ponúvaja tule statok zboža stajč. Svirnie, virnie a votrie zynkuja vúznače a serbsku zemju skupu mulčki vosreč vulko moria přirunuja. Zamorski hymnus básnik po brjoze pučuje. Hižo žomja so zynki samoty do čmovych kvílov
1: zeživinja
0: a zymice zdychuja.
1: Krej a kraj
0: serbskich staviznov a ludowych povieščov básnik do balado stučkuje. Jeho zasakva povaha
1: z votmachom
0: prúdži a serbo namovia so národného gratu přimač. Svojim čečelam a dobročelam vinuje pomiatne runčka.
1: S kšidvom vorjovským
0: macha v kole času do čmovych múrju ruškojtych. Čišinski nie je Čichy a piesni tež v dalinie.
1: S Juskom vočinským.
0: Naurod do domizny je
1: Vysk a stysk
0: so zvýchorom so čase serbska kupa. Čas beži, svunco juž so kýla, sebi básnik
1: za Čichym
0: spieva. Tola hišče
1: serbske vobrazky
0: klinča a brinča. Hižo pak so blíži
1: svetvo z vyšiny
0: a bieve konie zalietuja.

0: čišinského korosť a charakter.
1: Bart motveje, nech čišinský buď žive, ze kšidvou zjazané je padnú pas. Duch z duše vúbin, z nebes vyššin žive, če veskačnet a z muzu smeje kvás. A kuzvo rozpadne, bije sun, aj Bohu čak bieve džena rožoveje čas. A vesknich, domoj, domoj skvatne nohu, chcú doma z múzu hotovač si kvas.
2: Vod Julia 1903 je básnik na vúmenku. Byli v rodnom domie v Kukovie a posledný leče do svoje smerče v pančicach pri kloštorskej vodže. Celé so Čišinský z miešnické službu ešte nerozžonuje, pretož vúpoma na kemšach v Votrovie. Vonie pak venuje sa poezii a publicistice. Preto bolem a sa tež s korosčami biežič. Z listov Čišinského na Arnošta Muku.
1: 20. november 1903. Mejach sobotu pripodňu nadobo strašný napad na nervy a útrobu. Môže byť malý šlak, zvodkal, bo vie. Lekar múdruje, zo je sčilk kúrenia. Vondrie by tež prajú a piča. Tola s vúzačom k večeri niešto šklenčko lohkého jednoho piva ničo nepijú. Môže však byť, zo sim ze spiesnením zo neto nervy přesmieru napínal. Ja taký sim, nima míra do níž viec neje odpyta. 25. august 1905. Kaž to bola mierze s časami byla, mejach zaso periódu depresie, tež nervovú ataku přetrach, kotraž mi exémy zrazy, v cirkvi bola votária ve Votrove. Myslu sebi pak, zo je najtouše nimo. Što iš ze správnej útrobu a s ertom votorenem za Serbu skutkuje, ma žalostne veľa mierzania, što iš so pola mie koždy kroč na nervy valí. 17. mirc 1909 na farária Jakuba Hermana. Sem tak rozbite v duchu, pomiatku a nervách, ale tež ve čilných mocach sem tak spadnil, so pri poslednej masáži doktor Rachel praješe, so sem tež čilne tak otevzal, so miaso zesknenie po mni čumpa, so liedoma hiše 130 puntov vážu, a so tež vetem leží za moje živenie nemala strašnosť. Dobil so všeho netrebavšieho, duchovného a čilného napínenia jara zdálovač. Javak mova so liedoma po povojce převinená korosť znova ročič, snač doviesť k smierči. Jenož od niekotrých rynčkov napísaných a svojov rečaných a čítaných mne přes cilvú vôvu tak bolí a brunčí, zo dobiu šo voco čísneč a pak so do kučíka konopy a stvočič, abo pri rianem viedru so kvílku vonka přebežeč. Tajky, kajkyž sem byl, nebudu žene viace. Sem navamaná ruina.

Hej, hun je ešte slyšeli fíčo srbského rozhlasa s menom Čižinský bez klišejo. Autorce biešte Madlenka Šulčíc a Mirana Cuščcena. Rečnice Madlenka Šulčíc, Mirana Cuščcena a Marko Grojlich. To biešte produkcia srbského rozhlasa z leta 2006. A nedom po příšernej hudžbie s čiu je ešte krutký, no respektívne krutší, hač 20 menšinský, ale přivušim trošku vopšenýši přínošk vo muzeju Čišinského pančicách Kukově.

Představ si, co živé paradízu na zemi. Štoj si přije všetko, co či poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všetko, či pak falujá. Představ si, tu se plne ľubosťa. Tvoj v obsvědče pak všim vůzamkně. Všetko jenož dokešný se vyrýbe. Abo nebo pýtaš pravý dvůně Božem šie.

Sredu 19. augusta zwečeše Maria Kilanková svoje 80. nachodnina. Luba Knini Kilanková, wiele zboža ešte raz k vašim 80-činám, bože žonovanie a strovotu, spokojnosť dalším živeniu a zbyš sa tež přichodže nad svoje mokej zárodku veseliva. To přeje ty ma maša sotra Monika a sotru Mario ze svojbu, ze Šunova a šice vaši znači a přečeljo sa ľubom čečam ši zamknu.

0: Tež od přečelu obladač. Dolakak vupada aktuálně okolo serbských epo. Užívaja so svoja hišče a sú snadno hižo nové plánované? Što naša modžina myslí, kotra serbská ep dobi so v příchodže vůjíč? Všetko to zoniče jutce večo pola nás.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Nic sábeč.
2: Jutce večo.

0: HBB. Carski program. Carski program.
1: Vítejte, při sérském programě.

0: Což som vám žince ulicováš, to jo se napšaudu čojvo. Tak se nimi ne kroni. Ale vy, ľube Žiši, meže šo sami rozužiš, lecio to čojnko virne. Nejlepi bužo, až ne prvý raz přisluchajošo. Do mesta ju přiju cirkus Avanti, abo tak pedemne. A ako jo navok, jo cirkusový direktor přepšosu cesne gesči.
1: By mi to bova krádu veľká cest. Gabe vás, knest šota, smio na našom prednem predstajeniu uvitaš.
2: Veľkým rád vašo přepšosene přiuzejom. Gajo to net bylo. Víče ve gronišo.
1: Všauvě, víče viaco, zeker napo vesimiš, knest šota. Smejeme za vás cesne mieckno, net při manéže rezervované.
0: Nevím, lec šota na tom dňu neomil nic lepšego zaživo. Přeto depkůňejo sejžil na svej místne a jo cakal, aby se zapověsk skoncne prýny raz zvignul.

0: A ako je bylo tak daleko, je šouta ze Zagorjetosću přiklaskova. Lec rovnož v tom oko gnušu zevšem nejo věžil, co na njego caka.
1: A nien to, co vám představíš mju nauku změním koka kako. Ou, koka kako, máš rožu. A donias ju našemu cesnomu gusčoju, kytarž sejží v našej cesnej manéže. Jo to náš cesčony knies Šouta. Avanti koka kako, žeň a přepodaj jomu tu rožu. Avanti, avanti.
0: Nauky, toga ja južo znate, nauky getuju šokno, mimo toho, aby dvojko přemyslovali. A naopa koka kako, jo skokotava k cesnemu gesčeju a jo jomu pěkně přepodava rožu. Se vie, až šeuta do tých miest hišči nikula nejovet nekakie naopo rožu dostal. Togodla je se rovno tak pěkně užikoval, a jo naupu na głowie uheckal. Zazdaš im, jo se to naupie spodobalo, a to šo vena šoutu tejo rovnošči na głowie uheckala, a jo naraz žaržava jogo preko v rukoma. Nizkjeri jo si mysliva, až jo to darik za ni, a togodla jo zasi vjaselje slidk doma niže skokotava. Niento jo šouta sejžil z nagiju k vovu abo plichom na svej mistne. A miesto tego, aby se s přigledarjemi smial, jo hršil rožu doma neže a jo naskoki ubegli. A což jo bylo to najtužnejše? Cirkus jo musel na drugi žen miesto spušić. Lec rovno su byli dalšne predstajene planovane.

0: TV. Savski program. Savski program. Tema.
1: Mijaze narodne žijen k spominanju na vikovanje z njevolnikami jo tema našego žincajšnego tematiskego usčevanja. Co to ma nase s tym spomnienskim dniom, to zgoni ošo v přiduce po gožinje. Naš autor Sebastian Elikowski-Winkler dajo nam přegled přez nejvážnejše historiske uvíša vikovanja z njevolnikami a jo k tomu upytal zajmnu muziku. Zwischenschom, ja, so drugim, traditionellnu Musikus Karibiki a Indonesiske. Alle teke orchestrowe Twörbe z Nowego Sveta, z USA, stoje na Programmie. Miase Komponistami su Pödler Charles Ives, teke afroameriske Komponiste William Grant Still, z jogo afroameriskeu Sinfonio Jaden, a William L. Dawson, z jogo Negro Folk Symphonie. Z nią se usczywanie zachopio.

V 17. století se uvíjal vikovaňský čirošk. Lože engelské Royal African Company přinesl tabak z Virginia, rajs barvidlo indigo a peždi baumu do Liverpool. Ved tam přinesl voru z britských manufakturů do Afriky. Zvedku zase přinesl nevelníků do koloniů v Americe.

0: Tak ve 1707 zakažo US kongres import carnych afrikanariou. Nic pak ich vykovanie. Išti ve 1706 želajú překupci nevelníkov a aukcionáry. Janové Virginia dajú kviešti lietný obrot v úsokosti 3,5 milióna dolarov, žínca 1,7 miliónov eurov. V samském leši bužil Abraham Lincoln 16. prezident USA. 5 let trajo jeho vejovanie v ulichovanie nevelníkov. Na to sledujú domácna vejna. 18. decembra 1806 bužil 13. přidatný artikel Lincolna žiel ústavy.
1: Daniš nevelníctvo, daniš nuzgana služba. Mimo pokuty za nestatk, nesmejo v zjednošených státach obstojaš.

Zezukami z Negro Folk Symphony US-amerikskiego komponista William L. Dawson se našo tematiske ustčevanje skoncejo. Tvorba jo nastava živišnasčosto styri a čižasča a jotopua akle češa orkestrova tvorba jednogo afroamerikskiego komponista. Vena uživa cevereet afroamerikskich ludovih spivo. Te druge, čohu njezvúcone muzikové tvorbe ve ústčevanju, poradajú z vennego regiona sveta, ktorýž jo byl vážny za výkovanie s nevoľníkami. Curaçao a Haiti ve Karibice, Samoa a Tonga ve Polinézijske a Banda ve Indonézijske. Autor a poveda ústčevania jo byl Sebastian Elikovský-Winkler.